0: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz
1: Hit Radio.

0: Rádio Zlín.
1: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc, nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
2: Zlín Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
3: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
4: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
3: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
5: tisku.cz. Náplně hned.
0: Hit Radio Zlín.
6: Zlepši si náladu.

0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
1: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu

0: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
1: Kamenictví Gerhardt. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhardt ve Zlíně 777 144 177 www.gerhardt.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Hit Radio Zlín.
1: Zlepši si náladu.

0: slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
2: A?
1: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
2: nepřežijí.
1: Naštěstí Baumax má řešení.
2: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: I'm Ariana Grande.
5: It's Hozier.
6: On air.
4: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásnou sobotu, minuta po sedmé a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Česko zasáhli v pátek a v noci na sobotu bouřky s vydatným deštěm. Hasiči měli od 15 do 22 hodin 370 výjezdů. Nejvíce jich měli ve Středočeském a Jihočeském kraji a v Praze. Na hranicích s Německem a Rakouskem je doprovázely nárazy větru až 70 km za hodinu. Podle dat Ministerstva průmyslu a obchodu podnikalo na konci roku 2025 celkem 17 000 lidí do 20 let. Jejich počet se tak do konce roku 2016, kdy jich bylo 8243 více než zdvojnásobil. Nejvíce se mladí podnikatelé věnují oblastem jako stavebnictví, sport, zábava, doprava nebo IT. A pojďme také na sport. Den po vítězném vstupu do mistrovství Evropy proti Řecku čeká české volejbalistky ve skupině B v Brně zápas proti Rakousku. Hrát se bude o 19 hodin a stejně jako v pátek budou Češky v utkání favoritkami. Češky zahájily šampionát vítězstvím 3-1, zatímco Rakušanky podlehly 0-3 Srbsku. V šestičlenné skupině jsou ještě Bulharsko a Ukrajina. Do osmi finále postoupí 4 nejlepší týmy. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Trnkobraní už jede naplno. Přijďte si do Vizovic užít skvělou muziku, zábavu a nechybí zde ani naše hostesky z Hydrádia Znín. Od 6 večer zahraje Xindl X a od 20.30 Olympic. Můžete si tu dát i školu čepování piva a nebo využít nejrůznějších komentovaných prohlídek. Více najdete na vizovické trnkobraní.cz.
9: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
7: Dnes očekáváme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, v severní polovině území místy jinde jen ojediněle déšť nebo přehánky. Zejména na severu ojediněle se také můžou objevit i bouřky, později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Odpolední maxima však jen 22 stupňů Celsia.
9: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady
10: Víkend
9: s Hit Rádiem a Leonou Děngéši.
11: Hezké dobré ráno, 4 minutky po sedmé, s vámi Filip a Lea, tak doufáme, že se máte krásně, i když venku to počasí nic moc, ale nám to nevadí. Tady z éteru Hit Rádia bude svítit slunce, šířit se bude dobrá nálada a pozitivní energie se skvělou muzikou, tak startujeme právě teď a napište nám, odkud nás posloucháte, jestli s námi vstáváte, anebo usínáte. A vy, co jste v práci, nebudete v tom dneska sami.
9: Hit Rádio Zlín.

0: Hezké dobré ráno, 7 hodin 9 minutek, to je aktuální čas, 22. srpen. Tak si představte, že lékaři vyjmenovali 5 důvodů, proč je super vstávat brzy ráno, Filipe, tak to asi není nic
1: mě
0: pro tebe.
1: Mě zajímá právě ty důvody, pojď
0: takže,
1: mi říct.
0: Takže, prý jsme pak celý den super výkonní, dobře naladění, aktivnější a dokonce měli bychom inklinovat zdravému jídlu a absolutně bychom neměli znát deprese.
1: Já si myslím, že když si takhle to převedu na nás dva, tak platí jenom to dobrý naladění. Aspoň u mě teda z těch 5, jo? Já totiž zdravě moc tady nejíme, že jo?
0: To ne, my si dáváme rádi anglický rohlík, ale jako něco sladkého.
1: Já jsem dneska nad tím přemýšlel, protože jsem tady viděl teď Asiaty v centru Prahy, jak už vlastně šli s těma kuframa, asi ano, z hotelu,
0: ano.
1: Tak jsem si říkal, jak je na nich super, jestli to je ten příběh, co si myslím, že vstanou, aby skutečně z toho dne měli co nejvíc, protože to já nedělám na dovolený, šerm na výlet, vstávám v 9, protože no prostě nechci stávat takhle brzy.
0: A co má třeba říkat Michal Jasmin, že jo, ranní show, to člověk stává ve 4, já jsem si to několikrát zkusila a to je prostě masakr, ty taky vlastně, že jo, když občas jdeš za Davida.
1: No.
0: A prostě ten den je za prvý strašně dlouhý. Já mám pocit už kolem 12, že je třeba 5 hodin a že už bych měla jít jako večeřet a spát. Ale je to zase o tom, na co si člověk zvykne, že jo, tělo taky si zvykne, trvá mu to údajně 21 dní. Kdo ví, každopádně třeba co pekaři, že jo, jeden by jim hned záviděl, co si budem, ty musíš stávat v kolik, aby upekli to čerstvé jako pečivo na 6. 7. hodinou ranní.
1: Tak třeba máme nějaký pekaře mezi posluchačema, dejte nám vědět, v kolik stává takový pekař. Já myslím taková 3:30 a třeba popeláři taky, že jo.
0: A nebo celkově nám dejte vědět, v kolik vstáváte, jo? A my si tady na ty všechny výhody asi zapomeneme nebo vzpomeneme, až nám v pondělí třeba ve 3 ráno zazvoní budík. Určitě nám to zvedne náladu na 100%.
1: A budou aktivní.
0: Teď už Coldplay a taky Rose Bruno Mars. Tak hezké dobré ráno, je sobota taková upršená, ale tady se budeme opalovat. Tady září slunce.

0: Pate. 3:45. Dobré ráno, vy nám píšete, v kolik hodin vstáváte. Mirka napsala, ahoj, vstávám 3 týdny v měsíci v 2:30 ráno. Autobusáci mají hold těžký život. Nezávidíme, držíme palce. Taky nám tady píše Péťa, dobré ráno, já vstávám o 2:30 a pak mám před sebou zhruba 700 kilometrů z Hradce Králové do Českých Budějovic. Hold rozvoz zásilek. Teď mám dopoledne, Péťa.
1: Hele, tohle to snad tomu se ani nedá nazvat stávání, protože to tomu nepředchází ani ten spánek, ne?
0: No, další tady píše, dobré ráno, mám kamaráda pekaře a každodenní vstávání ve 2 až 2:30, je to mazec, každopádně vás zdravím také z pracovního procesu, hezký den, jako píše vás spousty, tady další zpráva od Vlaďky, dobré ráno, já stávám pořád před 6:00 i o dovolené, jsem takový druh, Vlaďka, já taky stávám teda před 6:00, stávám mezi 5:30, 6:00, už jako automaticky, taky nám tady píše řidič tramvaje z Prahy, ahoj, já vstávám každý den mezi 3:00, 4:00 ráno a třeba poslední zpráva, ahoj Lonko, vstávám každý den o 2:30 a to nepracuji v pekárně, ale v autodílech. Nech se vše nachystá, musíme po 5:00 vyjíždět do servisu. Některé autoservisy pracují právě od 6:00. Píše Zuzka.
1: Tak já stávám automaticky tak v 9:00. To vás nechci našvat, přátelé, já zas pracuju po večerech hodně, ale je to teda masakr, jak lidi říkali 2:30, 2:30, to jsem ani nečekal takovýhle časy. No. Zajímalo by mě ještě pak to B, v kolik musí chodit spát, aby vlastně jako mohli fungovat, protože to může být třeba klidně v 7:00 večer. Že?
0: Dobře, tak prosím vás, kolik chodíte spinkat? Napište nám to.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. Comfort-group.cz

0: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Friday, I'm in love. Hezké dobré ráno. Dneska je Saturday, sobota a ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Starosta italského Koma Alessandro Rapinese zakázal jízdu na kole v historickém centru města. Učinil tak poté, co jej samotného na ulici srazil cyklista. Zákaz, který sklízí kritiku ze strany občanů i politiků, vejde v platnost už od začátku září. 11-letý chlapec a jeho otec učinili během dovolené v americkém státě New Jersey objev života, když při pátrání po mušlích narazili na skamenělý zub megalodona, jednoho z největších žraloků, který kdy žil, a vyhynul před více než 3 miliony let. No a na rušných křižovatkách ve východočínském městě Hangzhou už na provoz nedohlížejí jen lidé v uniformách. Policistům tam s rutinními úkoly pomáhá 15 téměř dvoumetrových robotů. Přestupky dokážou odhalit, upozornit na ně a poradit i s cestou nebo parkováním. Pravomoc někoho zatknout však zatím nemají.
0: A my pokračujeme dál v muzice, protože venku, když se podíváme z okna, to vypadá tak, jak činařky zpívají. Venku je na nule, ale nebojte, je tam teplo. Ale za chviličku, ten podzim klepe na dveře. Hezké ráno.

0: Hezké dobré ráno, my pokračujeme dál, sobota 22. srpen, tak se podíváme, čím je dnešní den výjimečný. Den rostlinného mléka, no tak dobře, tak si nějaké to rostlinné mléko dejte. Dua Lipa, 31 let a taky by narozeniny oslavila úžasná zpěvačka, moje kamarádka, která už bohužel není mezi námi. Vzpomínáme na tebe, Aničko, 31. narozeniny by si dneska oslavila. Anna Julie Slováčková, tak posíláme pozdravy tam nahoru. Každopádně za chviličku další skvělá muzika, Cyril Adam Lem, Linkin Park, anebo Guru Josh Project.
1: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
2: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
1: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: Jojo, bompary nebo hašlerky. Za každou sladkostí Nestlé stojí skvělí lidé. Teď můžeš být u jejich výroby i ty. Do Nestlé Sphinx Holešov hledáme operátory výroby a mechaniky. Nabízíme 28 dní dovolené, roční bonus, příspěvek na dopravu a další benefity. Nestlé Sphinx Holešov. Práce, která má chuť. Více na nestle.jobs.cz.
1: Knihovna Maitreya.
2: Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
1: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
3: Hey, I'm Dua Lipa.
4: Hi, I'm Lenny Kravitz.
5: On air.
3: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Krásné sobotní ráno, za chviličku 8. hodina a další zprávy, vítejte u nich. Výdaje na humanitární dávku pro uprchlíky z Ukrajiny i počet těch, kteří ji pobírají, klesají. Meziročně se snížily zhruba o pětinu. Letos za první pololetí úřady práce poskytly uprchlickým domácnostem 3,63 miliardy korun, asi o miliardu méně než před rokem. Vyplacených dávek bylo v červnu 36 900. Spojené státy dnes ráno zavedly 50% clo na kanadský dovoz v hodnotě 20 miliard dolarů, tedy 413 miliard korun. Kanada plánuje reagovat stejně vysokými cly. Kanadský premiér Marken Carney oznámil, že se rozhodl obchodní jednání s USA úplně pozastavit. A pojďme také na fotbal, bezproblémový start pro obhájce. Arsenal na úvod anglické fotbalové ligy přehrál 3-0 Coventry, jež se vrátilo do Premier League po 25 letech. První gol sezony střelil už po čtvrt hodině německý reprezentant Kai Havertz. Další branky přidali Bukayo Saka a kapitán Martin Odegaard. Coventry pod vedením bývalého anglického reprezentanta Franka Lamparda poprvé vyslalo střelu na brankáře Davida Raju až krátce před koncem zápasu. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Příští sobotu se uskuteční rodinný festival Mlýn Břest. Připravený je program pro celou rodinu. Vystoupí kouzelník Šeklin, Tereza Mátlová a spousta dalších. Budete moct si něco vyrobit z keramiky, uvidíte ukázku první pomoci a připraveny jsou taky soutěže a tvořivé dílničky. Vstupné bude dobrovolné.
8: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
6: Na svobodu dne oblačno až polojasno, odpoledne přehánky, večer případně možná také bouřky. Co se týče teplot v Čechách, maximálně 22 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 26 stupňů Celsia.
9: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady
10: Víkend
9: s Hit Radiem a Leonou Děnděši.
11: Hezké dobré sobotní ráno, 8 hodin, 2 minutky, aktuální čas. My pokračujeme dál, hodinka za námi, pětich je stále před námi. Až do 13. s vámi Lea a Filip a taky Imagine Dragons, anebo Kateřina Marie Tichá za chviličku.
9: Hit Radio Zlín.

0: Ještě jsou stále dovolené, léto pomalinku, ale jestli nám bude končit, tak si představte, že paštikáři už sice na dovolených nejsme, my Češi, stejně ale v zahraničí šetříme, jak můžeme. Zase to říkají jakýsi věci, já nevím, kdo tyhle průzkumy, výzkumy dělá. Každopádně méně za dovolenou dávají v Evropě už jen Rumuni a Lotyši, Filipe. A naproti tomu třeba Rakušané dají za den dovolené v průměru 20 000 korun. Za den dovolené.
1: Jakože když jedou na týden, tak je to 140 tisíc, jo?
0: Ano,
1: no tedy skoro eura, no.
0: Vlastně pětkrát více než my Češi a větší požitkáři jsou i Slováci. Zatímco my dáme za den dovolené zhruba 4 tisíce, tak naši sousedé skoro dvakrát tolik, 8 tisíc.
1: To je neuvěřitelná částka.
0: No co?
1: Já si myslím, že i ty 4 tisíce jsou jako docela dost. Na nás Čechy, jo, a Rakušani si vyhodí z kopítka za dvacku.
0: Přesně tak. Ono se neříká nadarmo, že ty nejlepší věci jsou prostě zadarmo. Zatímco celá Evropa jezdí do zahraničí vstřebávat alkohol, jídlo, tak my vstřebáváme západy slunce, vlahý chládek a doma usmažený řízek, ne? Není na ten řízek s kašičkou.
1: Já jsem se teď, vidíš, na něj zakoukal z okna a nevidím ho. To je škoda.
0: Teď už Taylor Swift, hezké ráno.

0: Martin Garrix, Bon, No Sleep. Hezké dobré ráno, minutka po čtvrt na devět. Posloucháte Hit Radio, s vámi Lea a Filip. A taky vy, naši posluchači. Za chviličku před námi mají Chemical Romance, nebo taky Miles Smith a ranní update. To jsou takové ty informace, které potřebujete vědět pro start nového dne. Tak rozhodně nikam neodcházejte, buďte s námi. A kdo pracujete, věřte, že to dneska zvládneme všechno společně.
1: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
2: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

ráno, pojďme se podívat, co je nového. Bratislavská policie zastavila před časem kabriolet, který byl vytvořený uříznutím střechy staršího Citroenu. Řidič už dál nemohl pokračovat v jízdě a byla mu udělena pokuta. Popeláři z jihu Itálie se déle než den prohrabávali hromadou odpadků, aby našli loterijní tiket, který vyhrál jackpot. Jeho majitelka jej

Furtado, Say It Right, hezké dobré rango. Nezapomeňte, že i dneska po 9. hodině budeme roztáčet kolo narozeninové rulety pro někoho z vás. Uděláme vám radost i v takovém pochmu.

0: doufám, že přijde ještě takové to babí léto nebo kousek ještě toho léta klasického a užijeme si závěr toho letošního léta. Každopádně za chviličku Luis Fonsi, Hathaway, Lady Gaga, taky moje jmenovkyně Leony a po 9. hodině narozeninová ruleta.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete mléko Madeta jihočeské polotučné s aplikací za bezkonkurenčních 7,90. Šťavnatá vepřová krkovice, kilo za 109,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.

vám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: kuponky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Šrouby v ruty matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nítky jedině ve Slušovicích u Dostihovky. Ve Slušovicích u Dostihovky. On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Krásnou sobotu, za chviličku 9. hodina a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Státní rozpočet na příští rok dostává konkrétnější podobu. Vláda chce zvýšit platy ve veřejné sféře, znovu převzít poplatky za podporované zdroje energie a přidat peníze školství, zdravotnictví či obraně. Schodek rozpočtu se ale podle ministryně financí Aleny Schillerové proti letošním 310 miliardám korun prohloubí. Analytici varují zejména před tím, aby kromě investic nepokrýval i běžné výdaje. V Chorvatsku zahynuli při pádu malého letadla z České republiky dva lidé. K nehodě došlo poblíž přístavního města Zadar. Těla byla nalezena ve večerních hodinách. Státní příslušnost osob na palubě ale zatím nebyla oznámena. Trosky stroje se našly v horách v Národním parku Paklenica. A pojďme také na sport. Po vyřazení světové jedničky Arny Sabalenkové česká tenistka Sara Bejlek zdolala další grandslamovou vítězku Madison Keysovou. Bejlek postoupila na turnaj v Cincinnati už do semifinále. Loňskou vítězku Australian Open porazila 3-6, 6-4 a 7-6. Boj o finále narazí na další američanku Coco Gauffovou. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
5: Máte rádi letadla? Tak vám dám tip na letecký den, který se uskuteční 12. září v Šumperku. Uvidíte větroně, vzlet horkovzdušného balónu, ale také nejrůznější historická letadla a akrobatickou show skupiny Follow Me. Na padácích se snesou taky parašutisté. Více najdete na 80.aeroklub.šumperk.cz.
6: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
4: Dnes čekáme oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, kolem poledne jejich možný je četnější výskyt a výjimečně se může objevit i bouřka. Později odpoledne budou srážky ustávat a večer se obloha začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách kolem 20 stupňů, ve Slezsku a na Moravě kolem 25 stupňů Celsia.
6: Štěstí na šest písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děndější na Hit Radio.
7: Hezké dobré sobotní dopoledne, 3 minutky po 9. My pokračujeme dál a bude se roztáčet kolo narozeninové rulety. Takže už teď popřemýšlejte, pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, tak tohle je ideální pro vás. A my vám k tomu ještě přidáme nejenom song dle datumu narození vaší osoby, ale i nezapomenutelný zážitek. A vzpomínky jsou od toho, které nám nikdy nikdo nevezme. Teď už Shakira a jdeme dál.
6: Hit Radio Zlín.

0: Voice.
1: Hit Radio stále s vámi, narozeninová ruleta se blíží. To znamená, že pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, tak 800 937 937 volat můžete právě teď.
2: Já, nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
5: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
6: Za každou sladkostí Nestlé stojí skvělí lidé. Přidej se do Nestlé Sphinx Holešov. Hledáme operátory výroby a mechaniky. Více na nestle.jobs.cz.
7: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
8: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
7: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
9: Tisku levně CZ.
10: Náplně hned.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rádio Zlín.
1: No, I can't take one more step towards you.

0: Niko Santos, narozeninová ruleta je právě tady. Tak komu pak jdeme udělat radost?
1: Já už vím, že na telefonu máme posluchačku Zlatu. Halo, halo.
2: Halo, halo, ahoj Leuško, ahoj všichni, zdravím.
1: Ahoj, jak pak se máme, Zlatuško?
2: Máme se krásně.
1: Skládáme básně.
2: Tak nějak.
1: Co pak budeš dneska dělat?
2: Tak já teď jedu právě do Plzně slavit narozeniny mého syna.
1: Aha, kolikáté?
2: 40.
1: Ježiš, no tak to je krásný, tak to jsme stejně staří, 85. rok nebo 86?
2: 86.
1: Tak no, mě už bude jedla 40 za... Ježišmarjo, za 3 měsíce. No to je strašný, Fildo. Máme posluchačku Zlatušku na telefonu.
3: No, tak já...
1: Mě bude za 9 let 50.
3: No, mě sice dáme 35, ale včera jsem vzpomínal, když jsem skončil s fotbalem jako v mládeži, říkám, ježiš, ono už je to 17 let, aha, takže nechci se povyšovat, jo, ale já se připadám taky starý v 35, ale vy dámy ve 40, v 50, vy zrajete jako víno, u vás to neplatí.
1: Zlatunko, já asi Filipovi vypnu mikrofon, ne, když říká, že v 35 je starý.
2: No.
3: Tak nám chlapů je to jiný.
1: Budeme hrát pro syna?
2: Tak, budeme hrát pro syna.
1: Jak se jmenuje?
2: Jmenuje se Miroslav, takže Míra.
1: Dobře, takže pro Míru a jdeme asi rovnou na pravidla.
2: Ano.
1: Zahrajeme ti 3 hudební ukázky, z jakého datumu dneska má narozeniny?
2: 19.8.
1: Dobře, takže z 19.8. popřejeme mu všechno nejlepší a hlavně tady budou songy, které ovládaly hudební žebříčky světových hitparád přesně v datum narozenin tvého syna Míry. Když si vybereš ukázku, my ji zahrajeme a jsou na výběr 3. Nemůžeme se k jednotlivým ukázkám vracet, automaticky bychom hráli tu třetí. Jdeme na to, Zlatuško?
2: Ano, jdeme na to.
1: Tak roztáčíme kolo právě teď. Romantický duet Christina Aguilera, Say Something. Chceme nebo ne?
2: Já bych pokračovala.
1: Dobře, jdeme dál. Je to Fields of Gold od Stinga.
2: Tak já to zkusím do třetice.
1: Dobře, do třetice, všeho dobrého.
2: Tak.
1: Elastic Heart od Sia.
2: Ano, jdeme dobře. Do toho, to je ono.
1: Dobře, tak jsme rádi, že to vyšlo aspoň takhle do třetice. A Zlatuško, než pojedeš do té Plzně, tak teď máš ten správný čas, aby si svému synovi Mirkovi mohla sdělit cokoliv máš na srdíčku, pojď na to.
2: Dobře, tak můj milovaný broučku, přeji ti krásné narozeniny, hlavně zdravíčko, štěstíčko a splněných přáníček. Tvoje milovaná maminka.
1: To je roztomilý, to je tak hezký. Mě to vždycky dojímá. Každopádně my tady máme i nezapomenutelný zážitek, tak třeba si na tu 40 tvůj syn Míra bude chtít zahrát únikovou hru od Allegrie, firmy na zážitky, což je vlastně partner naší narozeninové rulety. Tak máme tady úniková hra Freddy Krueger. Je to takový, nevím, když si představíš večer a vy konečně uléháte unavení po celém dni a rychle usínáte, tak najednou se začne něco dít.
2: Jo.
1: Zdá se vám podivný sen, do kterého se navíc vkradl právě Freddy a snaží se vám tam trošku znepříjemnit a připravit o život. Je to dobrá hra, já jsem to jednou zažila a je to fakt takový, že se člověk bojí a léká.

0: Black Eyed Peas, I Get a Feeling. Hezké dobré dopoledne s vámi Lea a Filip. Doufám, že si toho dnešního dne užijete co nejlépe můžete, i když to počasí bude nic moc. Tak pokud možno, zachumlejte se někam do peřin, odpočívejte, puste si něco hezkého, protože přesně tohle mám v plánu já. Odpoledne, až teda něco zažiju, prožiju, jdu někam, kam se mi vůbec nechce, ale potom si prostě pustím jeden film za druhým, anebo nějaký dobrý seriál. Klidně nám naposílejte tipy, co jste poslední dobou viděli. Co vám dělá radost na 777-937-777 a prosím vás, já miluju horory, miluju kriminálky, miluju thrillery a tak podobně, tak dejte vědět, když tak nějaký tip. A nebo nějakou romantiárnu, ale dneska se mi nechce plakat, to už jsem se proplakala dva dny zpátky.
1: Přemýšlím nad nějakým tipem jako pro tebe i pro posluchače, co jsem viděl poslední dobou. Já jsem si pustil hodně jako zpětně kriminálku českou Markovič Hojer a pak je druhá série Markovič Straka. Je to teda kriminálka, takže není to zas tak veselý, ale je to podaný takovým vlastně i zábavným způsobem, takže to doporučuji. To je fajn tyhle ty dvě série.
0: Tak budeme rádi, když společně nasdílíme tipy, na co se rozhodně podívat a pokud možno, tak si prostě toho dnešního dne užívejte co nejvíc.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
4: A?
3: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
4: nepřežijí.
3: Naštěstí Baumax má řešení.
4: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
6: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
5: Všechno, zachraňte nás.
6: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
5: O, děkuju.
6: To my děkujeme.
2: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
7: Attention!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
8: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
1: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
2: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: On air.
4: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásnou sobotu, 9:50 a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. 150 tisíc zvířat ročně, nejčastěji myší a potkanů, se využívá v Evropské unii k testování bezpečnosti běžně používaných chemických látek. V poslední době se objevují první náznaky, že to může být i jinak. Vědci se snaží využít umělou inteligenci, lidské buňky a takzvané mini orgány, aby vyvinuli novou generaci testů, které odhalují nebezpečné chemikálie. Mohli by lépe předpovídat rizika pro lidi i omezit využívání zvířat ve výzkumu. Laboratorní rozbory odhalily ve třech studánkách v okolí Žďáru nad Sázavou nadlimitní množství koliformních bakterií a dalších mikroorganismů. Ty mohou způsobit především průjmová onemocnění. Hygienici i vodohospodáři obecně nedoporučují pít vodu ze studánek bez předchozího rozboru. Nejde totiž o veřejné zdroje pitné vody a jejich kvalita proto nemusí být ze zákona pravidelně kontrolována. Pomoci nemusí ani důkladné převaření vody. Ústí nad Labem ve šlágru 5. kola 2. fotbalové ligy porazilo pražskou Duklu 3-1 a je o bod 2. za Karvinou, která si udržela první příčku výhrou 3-0 nad Žižkovem. Stejný bodový zisk jako Severočeši má v neúplné tabulce třetí Táborsko po vítězství 1-0 v Jihlavě. V dalších zápasech Vlašim remizovala s Příbramí 2-2, stejně jako Opava s Třincem, a Prostějov porazil Kladno 3-1. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Trnkobraní už jede naplno. Přijďte si do Vizovic užít skvělou muziku, zábavu a nechybí zde ani naše hostesky z Hydrádia Znín. Od 6 večer zahraje Xindl X a od 20:30 Olympic. Můžete si tu dát i školu čepování piva anebo využít nejrůznějších komentovaných prohlídek. Více najdete na vizovické trnkobraní.cz.
8: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hydrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
6: Dnes bude oblačno až zataženo, zpočátku zejména na Moravě místy polojasno, v severozápadní polovině území místy a na severu Čech četnější déšť nebo přehánky. Co nám chceš povědět?
9: No, jak to vypadá s počasím dál, protože jak jsem na to tak koukala, tak ty brďo, asi tak létu pomalinku odzvonilo.
6: No tak když to víš teda, tak proč se mě ptáš?
9: No ne, protože ty jsi taková naše rosnička, zprávař, moderátor, ty jsi tři v jednom.
6: Samozřejmě nebudu si hrát na nějakého meteorologa, kouk sem do telefonu teď, přátelé. Úterý bude 24 stupňů, to je fajn. Dneska maximálně 21, pokud ale posloucháte z Moravy nebo Slezska, 25 stupňů i v rámci dnešního dne, a to je fajn.
10: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
9: Hezké dobré dopoledne, pár minutek po desáté, my pokračujeme dál, před námi spousty skvělé muziky jako Taylor Swift anebo Avicii, Aloe Black a spousty dalšího, tak jdeme dál.
10: Hit Radio Zlín.

Hezké dobré dopoledne, 10:45, aktuální čas do prvního školního dne. Zbývá i s dneškem už jenom téměř 10 dní, no, je to tak. Zatímco děti už se ale začínají těšit, samozřejmě ti mladší, ty starší pochybuju, tak stres začíná hlavně nám rodičům. Rychle najít vybavení pro školáky, rychle najít ty školáky a hlavně se připravit na dalších 10 měsíců šílené honičky. Nejprve ale budeme muset sáhnout do šrajtofle, jak se říká, protože za školní potřeby přidáme v průměru 3,5 tisíce korun, což mi možná přijde ještě docela málo, když tam počítáte nějaké učebnice, sešity a tak podobně. Dokonce zrovna včera jsem koukala, jak u regálů v obchodech úžaslí rodiče zírají, co všechno jim vlastně malé děti ukazují, že budou nutně do školy potřebovat. No a někteří z nich i plakali, že jo? A teď mluvím o těch rodičích, pochopitelně, protože ty peněženky zapláčou, opravdu. Mimochodem, třeba ve Vietnamu zaplatíte za výbavu pro školáka pouhou 500. Ale tam asi kvůli tomu se stěhovat nebudem, ne? Možná tak do pražské Sapy. Teď už Miraj, volám. Čeká nás poslední zastávka festivalu Hrady CZ příští týden na Bezdězu a já se na vás budu těšit i s Mirajem z pódia.

Volám Miraj, Hit Radio, taky Lea. Hezké dobré dopoledne. Tak přesně tuhle kapelu můžete vidět příští týden v pátek a v sobotu na Bezjezu, protože tam bude poslední zastávka nejlepšího letního festiáku Hrady.cz a já se tam na vás budu těšit. Už je to taková tradice, že jsem vždycky u té první na Točníku a na té poslední na Bezjezu, takže už je to, já nevím, 5-6 let, co tam budu s vámi. Strašně moc se těším, protože tam bude ještě taky Trautenberg, Rybičky 48, MIG21, Rytmus, Xindl X, Miraj, Vypsaná fixa, Lenny, Harley, Daniel Landa, Tomáš Klus, spousty dalších skvělých hudebních interpretů, tak si to společně užijeme a oslavíme i takový ten konec toho léta. Za chviličku Miley Cyrus, Pink anebo Kamrad.

0: flašky, flašky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí. Skonto nabité.
2: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
3: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
4: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Hledáte prázdninový program pro děti? Vydejte se do říše pohádek v Galerii Desítka. Čekají vás pohádkové postavy, zábavné hry, tvoření a příjemné prostředí pro celou rodinu. Otevřeno je denně od 10 do 17 hodin v 10. patře obchodního domu Zlín.
6: Hit Radio, Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Na suchu jsou už i české nemocnice. Zoufale jim totiž chybí krev, přátelé. My vás tady docela často vyzýváme k dárcovství. Dokonce tu svou už byl darovat i prezident Petr Pavel, se kterým se vlastně nedávno setkal tady i náš Filip Lejček v rámci své moderace.
1: No, je to vlastně pravda, že to nebylo nedávno, ale včera přímo. Jo? Takže byl jsem na nějaký fotbalový akci SK, která podporuje vlastně děti z takových těch sociálně slabších rodin, tak velký fotbalový turnaj. A prezident nejenom, že by jako přijel na 10 minut, on tam byl hodinu a půl. Moc jako sympatický pán, musím říct.
0: To je skvělý, protože i on byl dokonce darovat krev a špitály prosí o pomoc i nás ostatní. Filipe, my jsme taky říkali, že půjdeme a furt jsme nebyli.
1: Já jsem chodil, mám kolik, 6-7 odběrů, ale už je to tak 7 let, no.
0: Dokonce v létě je to v nemocnicích vždycky stejná písnička, ale letos je to fakt na hraně. Lidi odjeli na dovolené, jenže bouračky a úrazy si prostě volno neberou. A stačí se podívat na fakultní nemocnici Ostrava nebo Prahu, tam už se skoro modlí za každého, kdo z nás opravdu přijde a mají větší hlad po naší krvi, než komáři, já nevím, umácháče v 9 večer, že jo. Takže prosím, pokud můžete, budeme rádi, protože darovat krev je jediný způsob, jak legálně a s požehnáním ministra pustit žilou svému svědomí. No? To jsem to řekla hezky.
1: To jste řekla, tak bychom se mohli a dokonce my dva spolu domluvit.
0: Musíme,
1: ale
0: musíme
1: opravdu,
0: jít, fakt musíme.
1: A zašli bychom darovat krev jeden den.
0: Já mám dokonce tu nulku, vlastně vzácná krevní skupina.
1: Já mám taky vzácnou, nevím jaká to je, ale mám taky tu vzácnější.
0: To bude Lejčovská.
1: Lejčkovská, mám taky nějakou vzácnou a vlastně se stydím trochu, že jsem nebyl takhle dlouho.
0: Ne, fakt musíme, takže Filipe, my se teď domluvíme, když spolu půjdeme darovat krev a normálně přidáme i příspěvek na sociální sítě a zkusíme motivovat i ostatní. Takže přátelé, pojďme se spojit třeba na Instagramu Lea Giongiosi nebo Filip Lejček, takhle nás tam najdete. Pojďte nás začít sledovat, my vás budeme sledovat zpátky a společně se domluvíme a půjdeme prostě hromadně darovat krev, protože rádio má v tomhle obrovskou sílu, že když fakt o něco jde, tak my se umíme všichni spojit. Tak pojďme pomoci, protože nikdy nevíme, kdy nějakou tu pomoc bude opravdu potřebovat někdo z nás a není to jenom výkřik do tmy, jak se říká, ale prostě tohle fakt platí. Takže prosím vás, Lea Giongiosi, Filip Lejček, jdeme se sledovat a společně se domluvíme všichni na darování krve.
1: Budeme krevní gang.
0: Ano, který pomáhá.
1: Ano.

0: startovat krátce po 11. Takže nám napište na 777 937 777, co byste rádi slyšeli z éteru Hit Rádia. A taky, co dneska dobrého budete vařit. Po 11. hodině 60 minut podle vás.
1: Hit Rádio Zlín.
2: Zlepši si náladu.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládu.

0: Kaufland.
1: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
2: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka CZ s novinkama o krok napřed.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete mléko Madeta jihočeské polotučné s aplikací za bezkonkurenčních 7,90. Šťavnatá vepřová krkovice, kilo za 109,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Hey, this is Ava Max.
4: All the hits.
5: On air. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásnou sobotu, minuta po 11. a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. 13 lidí utrpělo zranění v sobotu ráno při nehodě na dálnici D11 u obce Chyšť na Pardubicku. Na místě zasahují záchranáři, hasiči i policie. Zranění ale již byly odvezeni do okolních nemocnic. U nehody zasahovalo celkem 7 výjezdových skupin záchranky, včetně posádky letecké záchranné služby. Automatické sčítače na pražských cyklostezkách loni zaznamenaly zhruba 5,6 milionů cyklistů, meziročně o zhruba procento méně. Vyplývá to z ročenky dopravy, kterou vydala technická správa komunikací. Celková délka značených cyklotras se zvýšila o kilometr na 550 kilometrů. Vznikly také nové cyklopruhy. Přibylo 18 kilometrů takzvaných cykloobousměrek, tedy jednosměrek, které mohou cyklisté jezdit obousměrně. A pojďme také na sport. Fotbalovou Spartu opustil po 4 letech jeden z klíčových hráčů, Asker Sørensen. Dánský obránce, jenž se po nedávném odchodu další opory Lukáše Haraslína nakrátko posunul do role kapitána týmu, odešel do FC Kodaň. Kluby dnes o transferu informovali na svých webech. 30-letý stoper v novém působišti podepsal 3letou smlouvu. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Příští sobotu se uskuteční rodinný festival Mlýn Břest. Připravený je program pro celou rodinu. Vystoupí kouzelník Šeklin, Tereza Mátlová a spousta dalších. Budete moct si něco vyrobit z keramiky, uvidíte ukázku první pomoci a připraveny jsou taky soutěže a tvořivé dílničky. Vstupné bude dobrovolné.
8: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
6: Dnes bude oblačno až zataženo, zpočátku zejména na Moravě místy polojasno, v severozápadní polovině území místy a na severu Čech četnější déšť nebo přehánky. Maximální teploty v Čechách 21 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 25 stupňů Celsia.
9: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děngéši.
10: Hity na přání k vaření startují právě teď. Napište si na 777-937-777, co byste rádi od nás slyšeli.
9: Hit Rádio Zlín.

Coldplay, Little Sims, Burna Boy, We Pray. My pokračujeme dál a jdeme na vaše SMSky. Prosím o zahrání písničky od Marka Ztraceného, naší partě, která každodenně maká na stavbě svého nového rodinného hnízdečka. Jelikož marodím, tak nemůžu přispět svou pomocí, tak aspoň takhle na dálku prostřednictvím vašeho super rádia přeji, ať práce ubíhá a domeček roste. Díky moc, pozdravuje máma. Tak maminko, nevíme jméno, ale maminko, hlavně ať se brzy uzdravíš, ať se domečku daří a Marek Ztracený. Naše cesty právě teď v éteru Hit Rádia. A pokud vy ostatní chcete slyšet váš oblíbený song, napište si o něj 777 937 777.

0: na přání k vaření pokračujeme dál. Ahoj Leonko, prosím, zahraj nám Stuck on You od Lionela Richieho. Bylo by to pro všechny posluchače, kteří jsou právě teď v práci. Ať se nebojí, že jim to rychle uteče, a taky by to bylo pro moji Aničku, Petru a našeho Bořivoje. Díky moc, jste super, moc ráda tě poslouchám, jsi skvělá, máš krásný hlas a takovou pozitivní energii. Jseš naše sluníčko. Ježíš, to je hezký, děkuju za takovou zprávu a samozřejmě s láskou k vám posílám tohle. A musím prozradit, že je to taky jeden z mých oblíbených songů, protože ho mám spojený s láskou, s kým jiným, že jo? Bo s čím jiným. Takže ano, Lionel Richie za chviličku, taky Atomic Kitten nebo Jennifer Lopez a Pitbull. Tohle jste chtěli, tak to zahrajem.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Šrouby, vruty, matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nítky jedině ve Slušovicích u Dostihovky. Ve Slušovicích u Dostihovky.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno, zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
2: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
5: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Hity na přání k vaření, 2 minutky po 12:30, těch SMSek je tady strašně moc, omlouvám se předem, že opravdu nedokážu splnit přáníčku vás všech, alespoň vybírám songy, které se nám tady třeba shodují nebo opakují, jako je Avril Lavigne, nebo Calvin Harris, Ellie Goulding, tak přesně tohle tady

0: slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
3: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
4: Hledáte prázdninový program pro děti? Vydejte se do Říše pohádek v Galerii Desítka. Čekají vás pohádkové postavy, zábavné hry, tvoření a příjemné prostředí pro celou rodinu. Otevřeno je denně od 10 do 17 hodin v 10. patře obchodního domu Zlín.
5: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
6: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.

0: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
1: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín.
2: V naší nabídce najdete mléko Madeta jihočeské polotučné s aplikací za bezkonkurenčních 7,90. Šťavnatá vepřová krkovice, kilo za 109,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
3: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Krásnou sobotu, za chviličku 12. hodina, další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Spadlé stromy na silnice či elektrické vedení, zatopené komunikace a sklepy, evakuovaná tábořiště. Hasiči v celé České republice evidovali během pátečního odpoledne a večera stovky výjezdů kvůli počasí. Během 7 hodin vyjížděli k 370 zásahům. Nejvíce zasažené byly Středočeský kraj, Jihočeský kraj a Praha. Turistika patří mezi nejoblíbenější volnočasové aktivity Čechů, a to napříč generacemi. Věnuje se jí 49% lidí, 38% dokonce vyráží na výlet několikrát do měsíce. Vyplývá to z letního průzkumu České pojišťovny mezi tisícovkou respondentů. Největším lákadlem jsou přírodní zajímavosti, následované historickými památkami a horskou turistikou. Muže navíc proti ženám více zajímají technické stavby a průmyslové památky. Mezinárodní fotbalová federace FIFA uložila Argentině vysoké tresty za incidenty během mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku. Záložník Leandro Paredes si za potyčku po prohraném finále se Španělskem nezahraje 10 reprezentačních zápasů, obránce Nahuel Molina 7. FIFA to uvedla na svém oficiálním webu. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Máte rádi letadla? Tak vám dám tip na letecký den, který se uskuteční 12. září v Šumperku. Uvidíte větroně, vzlet horkovzdušného balónu, ale také nejrůznější historická letadla a akrobatickou show skupiny Follow Me. Na padácích se snesou taky parašutisté. Více najdete na 80.aeroklub.šumperk.cz.
8: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
6: Dnes bude oblačno až zataženo, jediněle i polojasno, v severozápadní polovině území místy a na severu Čech četnější déšť nebo přehánky a ojediněle také bouřky. Jinde budou přehánky jen ojediněle, později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Maxima, a ty teplotní v Čechách 21 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 26 stupňů Celsia.
8: Štěstí na 6 písmen? Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
9: Hezké dobré odpoledne, 3 minutky po 12. Nechte si chutnat, pokud právě děláte ty svoje obídky. Tak dobrou chuť, před námi Flipside Happy Birthday, tak do dneška oslavujete všechno nejlepší, hlavně zdravíčko. A taky teď už Hanson a Mba.
8: Hit Radio Zlín.
9: Jedna z mých nejoblíbenějších devadesátkových kapel. Tak přesně tohle vám z éteru Hit Rádia posíláme právě teď.

se pomalu, ale jistě přicházejí kamarádi. Už za 4 měsíce. Tak prosím vás, pro vánoční stromek v plavkách. No, můžete, bez všeho. Hlavně nahané klidně. Pěstitelé na Prostějovsku spustili totiž uprostřed tropického srpna rezervace vánočních stromečků. Lidé tam reálně chodí namazaní opalovacím krémem a prostě vybírají si jedličky, smrky a tak dále na prosinec, jo? Takže ceny jsou teď nastavené úplně jinak a hlavně máte jistotu, že vám nikdo nevyfoukne ten dokonale symetrický kousek, co vypadá jako z amerického filmu Ze sám doma. Navíc, když si stromek zarezervujete teď, tak máte jednu položku z toho šíleného prosincového seznamu odškrtnutou a můžete se v klidu dál potit u bazénu s pocitem, že jste vlastně hrozně organizovaní lidé a že už to všechno máte zařízený, jo? Tak prosím vás, pro vánoční stromek na Hanou.

0: Sobotní odpoledne v plném proudu, děkujeme, že posloucháte Hit Radio. Ať už děláte cokoliv, jste v práci, doma, odpočíváte, anebo cestujete, tak díky, že nás máte sebou. Ladit nás můžete i online přes aplikaci Radia.cz anebo web hitradio.cz. Tak díky za to, že se máme, stejně tak i na sociálních sítích, Facebook, Instač. A teď už další muzika, hezkou sobotu.
1: Zlepši si náladu.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

because my dreams are bursting at the seams. Věděli jste, že miminka z různých koutů světa mají různé techniky pláče? Jo, jo, je to tak. Například africká a čínská batolata mají daleko větší rozptyl tónů než ty naše, nebo třeba německé, že jo. No a jejich mámy tak podle breku přesně potom poznají, jestli se jim vlastně chce čůrat, papat, blinkat, kakat, já nevím co všechno, tak případně jen chtějí maminko malinko pošikanovat po celém světě mezi miminky oblíbeným pláčem bezdůvodným. No a ty naše naopak pouze nasadí univerzální tón a ty, maminko, přemýšlej. Možná to někdo z vás zná, zrovna prožívá, zrovna jako moje kamarádka Barča, která mi říkala, hele, já přesně podle pláče poznám, co ten můj malinký Kubík chce. Já nevím, já poznám, co chce můj pes, když pláče, ale co tenkrát chtěl Nikýsek, asi jenom mlíko.

0: Nechte si chutnat, pokud právě teď vaštíte ty vaše úžasné, výborné obědy, tak dobrou chuť. A já se s vámi pro dnešní den bohužel už musím rozloučit. Po 13. hodině se na vás těší moji kolegové, užívejte si toho dne a zítra v 7 hodin ráno tady na Značkách. Čau.
1: Hit Radio Zlín.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelným

toho stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy s omezením v tuto chvíli počítejte ve Slavičíně. Tam na Horním náměstí probíhá sraz tuningových vozidel, projet by se rád mělo, jenom když tak víc kouchat kolem sebe. A to je zatím všechno, jestli máte jakékoliv další dopravní info, dejte vědět na WhatsApp Rádia Zlín zprávou nebo hlasovkou. Číslo je 601 13 13 05.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
3: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
4: A?
3: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
4: nepřežijí.
3: Naštěstí Baumax má řešení.
5: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Zlín.
8: Je 13 hodin, krátké zprávy a David Račák. Každá třetí letní rezervace připadá na hotely pouze pro dospělé, přičemž nejčastěji je vyhledávají páry ve věku 45 až 49 let. Vyplývá to z dat cestovní agentury Invia. Největší podíl rezervací v těchto zařízeních připadá na Chorvatsko. Lidé volí hlavně 4hvězdičkové rezorty s all inclusive nebo polopenzí. Úplatek nabídl 30letý cizinec policistům při silniční kontrole na Karlovarsku poté, co mu naměřil alkohol. Nejprve jim nabídl 5 000 korun. Když to nestačilo, začal přihazovat. Teď mu hrozí až 6 let za mřížemi. Výběr školního batohu není radno podceňovat. Spotřebitelská organizace D-Test prověřila 16 modelů určených pro žáky prvního stupně. Co by měl kvalitní školní batoh splňovat, vysvětluje mluvčí společnosti Lucie Korbeliusová.
9: Správný školní batoh nebo aktovka by měl dítěti především dobře sedět a být pohodlný. Měl by mít široké, polstrované a snadno nastavitelné popruhy, ideálně také hrudní pás, který umožní přizpůsobit batoh postavě dítěte. Důležitá je rovněž dobrá viditelnost, odolnost proti dešti, pevné držadlo a kvalitní zapínání.
8: Proto je při výběru velmi důležité batoh vyzkoušet přímo na dítěti. No a obhájce titulu Slavia bude dnes v 5. kole fotbalové ligy hájit vedení v tabulce ve vršovickém derby proti Bohemians 1905. Sparta se představí na stadionu jednoho z brněnských nováčků Artisu. Neporazitelnost v ročníku chce vedle Slavie udržet také Mladá Boleslav, která přivítá Slovácko.
0: V autě jsem měl teda docela pořád, ale jinak je venku úplně skvěle. 20 v tuto chvíli na teploměrech, jinak je to teda trochu sporné. Na jedné straně sluníčková obloha, na druhé straně se to mračí. Pršet by prý ale snad dneska nemělo.
6: Hit Radio Zlín.
0: 13. je tady a to znamená, že na Hit Radio Zlín s vámi už teď taky má.

tipy, kam dneska vyrazit. Jestli právě po obědě přemýšlíte, jestli večer zůstat doma, nebo právě vyjít někam ven, tak já vám poradím. Hradozámecká noc, ta se chystá právě dneska večer. Můžeme zažít kouzelnou noc plnou prohlídek a dalšího programu. A to třeba na hradě Buchlov, v zámku Buchlovice nebo i ve Vizovicích. A jestli byste víc ocenili třeba příjemné posezení u dobrého vínka, no tak to se najde taky. Od 18. hodiny nás čekají večerní otevřené sklepy v Polešovicích na ulici Vinická. Tam bude připraveno 16 vinařů, otevřené sklepy, degustace, cymbálová muzika a bohaté občerstvení. Tak co, trefil jsem se? Nebo jestli už jdu trochu s křížkem po funuse a máte jiné plány na dnešní odpoledne, pojďte se o ně s námi taky podělit. 6.1.13.13.05 náš WhatsApp. Budu čekat na vaše zprávy a hlasovky.

0: dneska to u vás žije víc, než jsem čekal, teda musím říct. Já jsem se vás totiž na Hitradio Zlín před chvílí ptal, kam dneska vyrážíte, kde vás doprovázíme, nebo jaké prostě máte plány na to dnešní odpoledne, a sešla se tu zase neuvěřitelná hromada zpráv. Bohužel teda nestihnu přečíst všechny, ale pobavila mě tahle od Káji. My s klukama vyrážíme na kolech přes chřiby a chceme to stihnout v Buchlovu na večer. Otázka je, jestli tam dojedu já, nebo mě budou muset tlačit. No tak přeju hodně sil, dneska vám k tomu vyšlo docela jako dobrý počasí, tak si to moc užijte. A ještě Lenka tady naráží na to, že jsem vás zval na Hradozámeckou noc, že to zní jako krásně, ale dneska má program jménem Sekačka a živý plot. Zámek prý počká, ale tráva roste neskutečným tempem. A jo, tak někdy se to udělat musí. Takhle něj doufám, že máš v záloze taky sluchátka a apku Rádia CZ v mobilu. My totiž tobě i všem ostatním, ke všemu, co právě děláte, budeme hrát ty nejlepší hity. Tak pěknou sobotu.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Luxus. Prostor. Mazda. Styl. Dynamika. Mazda. Bonus. Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
3: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda i voz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.

Za námi na Hitradiu Zlín kapela Train a taky první den vizovického trnkobraní a ten druhý už je teďka v plném proudu z dnešního programu jména jako René Dunk, Xindl X nebo Olympic. A pokud tam právě vyrážíte i vy, tak pro auta je připraveno velké parkoviště u dřevoskladu kousek od nádraží. Naopak pro ty z vás, co to vezmou zpátky vlakem, jsou ready klasické posílené vlakové spoje, které vyjíždí z Vizovic vždycky o půl. Co ale hlavně, my tam jsme dneska společně s vámi, tak se zastavte u stanu Hitradia Zlín. Jsou tam pro vás připravené hry, různé drobnosti, co si můžete vzít. A letos máme i jednu specialitu, možná už jste to zahlédli i na našem Instagramu, a to takové gigantické červené srdce, které vám může vyhrát přenosný repráček, merch trnkobraní, deskovku nebo některou ze spousty dalších výher. Jediné, co pro to musíte udělat, je vyfotit se právě s tímto naším srdcem, dát si to do storky na Instagramu, kde označíte Hitradio Zlína trnkobraní a třeba to bude právě vaše. Tak držím palce.

0: Radio Zlín a závěr léta, nebo přinejmenším prázdnin, už bohužel taky pomalu klepe na dveře, což znamená, že i v těchto dnech prožíváme jedny z posledních letošních velkých hudebních festivalů, jeden z nich třeba i letošní Kalorsy, které pokud jste nestihli, tak nesu dobrou zprávu. On se tam totiž objevil jeden takový pán, kterého u nás hrajeme docela pravidelně, jemu se u nás asi tak líbilo, že se rozhodl příště v roce vrátit. Konkrétně 20. března v Praze vystoupí... Poznali jste správně, Teddy Swims. A mimochodem na rok 27 oznámil evropské turné taky Ed Sheeran. Tam ale zatím není jasné, jestli se podívá i k nám. Tak uvidíme.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno. Zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju.
3: To my děkujeme.
1: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi. Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
4: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
1: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Hit Radio Zlín.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy a i na cestách panuje klid a pohoda. V tuto chvíli nemáme hlášené žádné dopravní komplikace. Kdyby se to ale změnilo, dejte vědět na WhatsApp Hitradia Zlín 601 13 13 05. Děkujeme.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Hledáte prázdninový program pro děti? Vydejte se do Říše pohádek v Galerii Desítka. Čekají vás pohádkové postavy, zábavné hry, tvoření a příjemné prostředí pro celou rodinu. Otevřeno je denně od 10 do 17 hodin v 10. patře obchodního domu Zlín.
3: Attention!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
3: Yes, sir!
4: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
5: Je 14 hodin, krátké zprávy a David Račák. Dva vrtulníky z Česka budou pomáhat v Srbsku s hašením přírodních požárů. Vrtulníky soukromého provozovatele vybavené velkokapacitními bambivaky zůstanou v Srbsku 5 až 7 dní. Země podle hasičů čelí vlně extrémních veder a rozsáhlým požárům v přírodním prostředí. Na jaře příštího roku se může v obchodech zvýšit podíl hovězího masa z Jižní Ameriky. Půjde o reakci na fakt, kdy kvůli nedostatku krmiva čeští chovatelé teď redukují svá stáda. V první polovině příštího roku se proto zřejmě na trhu objeví výpadek v produkci českého hovězího masa. Nedostatek vody trápí stále více míst. V Pardubickém kraji se proto poprvé sešla komise pro zvládání sucha a nedostatku vody. O čem konkrétně byla řeč ví radní pro venkov, zemědělství a životní prostředí Miroslav Krčil.
6: V rámci komise jsme vedli debatu především o tom, že je potřeba prověřit, v jakém stavu a v jakém počtu je infrastruktura pro nouzové zásobování pitnou vodou. Svoláme schůzku hlavních majitelů a provozovatelů vodárenské infrastruktury v rámci regionu.
5: Otázkou hospodaření s vodou v krajině se Pardubický kraj zabývá už od roku 2018. No a tenistka Sara Bejlek pokračuje na turnaji v Cincinnati v životním vystoupení. Po čtvrtfinálovém triumfu nad Američankou Madison Keysovou prožívala spoustu emocí. 20-letá Češka porazila loňskou šampionku Australian Open ve třech setech.
0: 21 v tuto chvíli máme na teploměrech ve Zlíně a podobně jsme na tom i v ostatních částech zlínského kraje. Valmez hlásí taky 21, tady ale pozor na silný vítr a na opačnou stranu v Uherském Hradišti měříme momentálně 24.
1: Hit Radio Zlín.
0: Pěkné sobotní odpoledne přejeme z Hit Radia Zlín a už za chvilku vám ušetřím ranec peněz, tak nikam neodcházejte.

vám teď na Hitradio Zlín prozradím jednu větu, která třeba mě zaručeně pokaždé dostane z gauče. To totiž není jdeme na procházku, nebo pojď, půjdem si zaběhat. To vůbec. Jak tam není aspoň pivko nebo klobáska k tomu, tak radši dělám, že neslyším. Ale když někdo řekne, hele, tady rozdávají něco zadarmo, tak to se ze mě okamžitě stává Usain Bolt, možná trochu i strýček skrblík, nicméně běžím tam. Ochotný, akční, dokonce i boty si vezmu. A pozor, něco takového nám teď připravuje Ministerstvo kultury, které od září otevírá státní muzea a galerie každou první neděli v měsíci úplně gratis. Bez rozdílu věku, prostě pro nás všechny. Poprvé to bude v neděli 6. září a pak to jede dál minimálně do konce roku, ale prý i v dalších letech. No a teď to hlavní, protože si možná říkáte, že to je sice hezké, ale to zas bude všechno v Praze. No tak nebude. Zdarma se otevře Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a taky muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Tak co, potkáme se tam?

0: Tolik Damiano David k sobotnímu odpolední na Hit Radio Zlín. A my muži moc často komplimenty nedostáváme, to je známá věc. Mě třeba dokáže dostat i jenom to, že mi někdo napíše, hledáme přesně někoho jako vy. Typovka jde nahoru, je to hnedka věc, ze které žiju ještě další týden. No ale pozor, na tohle přesně teďka hrajou podvodníci a posílají falešné nabídky práce od firem, které znáte, s krásným platem a v příloze je PDFko, kde jako prý vysvětlují, o čem ta práce je, nějaké další detaily, jenže ve skutečnosti tam nic takového není a když ho otevřete, pustíte si do počítače virus a oni tak přímo k vám získají hnedka přístup. Takže bohužel zase se ukazuje klasické pravidlo, že když něco zní až moc dobře, tak to obvykle nebude pravda. To má ale jednu výjimku, protože moc dobře zní taky naše hity a za nimi nic špatného nehledejte.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90.

0: Jestli jste ladili Hit Radio Zlín včera odpoledne, tak víte, že jsem zmiňoval, že dneska bude v našem vysílání něco hodně speciálního. Tak pozor, ten moment je tady. Já totiž na telefonu zdravím našeho Pavla z odpolední show. Nazdár!
1: Nazdár do Zlína!
0: Já jenom, abych to ještě uvedl, ty jsi dneska na Bouzově v rámci festivalu Hrady.cz, na které jsme i v našem vysílání rozdávali lístky a který ty moderuješ. Tak jaká je atmoška?
1: Musím říct, že tím, že vlastně Hrady.cz jezdí jedná ta stejná parta furt dokola, celý tento ansábl těch lidí, tak oni už si vytvořili takové skvělé přátelství mezi sebou, že ta atmosféra je hrozně přátelská, je to hrozně milé, všichni se usmíjí, všichni jsou šťastní, nevím jak, nikdo nic nespí, každý spí 2 hodiny, ale všichni jsou šťastní.
0: To je nádhera, co je podle tebe jinak na Hradech nejvíc, nebo co tě nejvíc bavilo, kromě teda tady toho?
1: Kromě té atmosféry, já si myslím, že to je například festivalový karneval, kdy vlastně vždycky pátek, ten první den, můžete kdokoliv samozřejmě na Hrady přijít v masce karnevalové jakékoliv, zapojíte se do soutěže o tu nejlepší cenu, ale každý, kdo přijde v masce, dostane cenu. A tohle jsem třeba na žádném festivalu ještě třeba nevěděl. A mi to přijde hrozně hezky. Přijdeš na festiák, chceš si to užít, tak na sebe hodíš třeba kostým jeptišky nebo čeho chceš a ještě k tomu dostaneš pivo na cestu, to je pecka.
0: To je super, to je úplně originální. No prosím tě, poslední věc, program je i dneska úplně natřískaný, na co se ještě můžeme těšit?
1: Tak v tuhle chvíli já se třeba nejvíc, jako úplně nejvíc těším na Miráje, kteří jsou prostě famózní, předvedou obrovskou show a já, Pavel Tacek, už jsem seděl v jejich obývákovém křesle, tak na to jsem hrdý.
0: Hele, tak díky moc, já tě nebudu zdržovat, měj se hezky, čau.
1: Čau.

0: Pojďme si teď na Hit Radio Zlín vzpomenout a představit si situaci, jo. Sedíte si v kině, tam nějaký napínavý biják a zrovna se na plátně stane něco, co cítíte až u sebe v sedačce. To je věc, kterou doma bohužel jenom tak nedostaneme, bez ohledu na to, jakou sebelepší telku máme. A i kdyby, tak vám k tomu jako bonus někdo z vedlejšího pokoje stejně zaklepe na zeď, ať si to stlumíte. No a přesně tohle si teď v Kroměříži vylepšují, ne teda to klepání, ale abyste si odnesli co nejlepší zážitek. Kino Nad sklepí bude od pondělka až do 10. září zavřené. Po 20 letech budou měnit úplně celé ozvučení, nové reproduktory, zesilovače, dokonce i ty, co jsou schované za plátnem. Tak se na to připravte, to bude takový libový zvouček, že ucítíme každou kapku deště, jako by právě dopadla na vedlejší sedačku. Jediné, co to teda nespraví, je křupání popcornu. To bude slyšet pořád stejně.
1: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu? V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
2: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
3: Hit Radio Zlín.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy a stále jezdíme bez nehod a komplikací. Tak jestli jste právě za volantem, šťastnou cestu a kdybyste narazili na jakékoliv omezení, o kterém by ostatní řidiči měli taky vědět, ozvěte se na WhatsApp Hit Radia Zlín 601 13 13 05.
1: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete mléko Madeta jihočeské polotučné s aplikací za bezkonkurenčních 7,90. Šťavnatá vepřová krkovice, kilo za 109,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
2: Šrouby, vruty, matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nítky jedině ve Slušovicích u Dostihovky. Ve Slušovicích u Dostihovky.
3: Za každou sladkostí Nestlé stojí skvělí lidé. Přidej se do Nestlé Sphinx Holešov. Hledáme operátory výroby a mechaniky. Více na nestle.jobs.cz.
4: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
7: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Hasiči měli kvůli bouřkám od pátečního odpoledne 715 zásahů, nejvíce jich bylo ve středočeském kraji. Čerpali především vodu ze zatopených sklepů a odklízeli popadané stromy. Podle meteorologů ojediněle napršelo až kolem 100 mm za posledních 24 hodin. Pohyb má ve školní výuce stále větší prostor. Na Mělníku bude od září pokračovat program Trenéři ve škole, který vstoupí do třetí sezóny. Pokračuje mluvčí radnice Jan Nováček.
8: Do projektu je zapojeno už od prvního ročníku 5 základních škol. Pod vedením profesionálních trenérů bude mít letos možnost vyzkoušet si až 7 sportů celkem 770 dětí ve věku od 6 do 10 let.
7: Výuka bude probíhat v úterý, ve středu a ve čtvrtek. V Chorvatsku zahynuli při pádu malého letadla letícího z České republiky dva lidé. Podle českého ministerstva zahraničí to ale nebyli čeští občané. Stroj byl registrovaný v Německu. Nehoda se stala poblíž přístavního města Zadar. No a obhájce titulu Slávia bude dnes v pátém kole fotbalové ligy hájit vedení v tabulce ve vršovickém derby proti Bohemians 1905. Sparta se představí na stadionu jednoho z brněnských nováčků Artisu. Neporazitelnost v ročníku chce vedle Slávie udržet také mladá Boleslav, která přivítá Slovácko.
0: Koukneme taky, jak je venku, 23, teď měříme na Zlínsku, sluníčko už se nám pomálu začíná zase ukazovat a do toho i příjemně pofukuje. V noci čekáme teploty kolem 12 stupňů.
5: Hit Radio Zlín.
0: Ani po 15. na Hit Radio Zlín nezastavujeme, za chvilku pro vás budu mít jedno hodně speciální výzvu, teď ale Evanescence.

vám. Jestli dneska razíte na trnkobraní, mám tady pro vás na Hit Radio Zlín jednu takovou malou tajnou misi. A nebojte, tentokrát nejde o hledání posledního knedlíku nebo volného místa u stánku, to by byl trochu jiný level, budete to mít přece jenom krapet jednodušší. Zdravíme totiž nevěstu Denisku ze Slavkova u Brna, která přijela na vizovické trnkobraní udělat jednu z posledních jíst ve svobodném stavu. A samozřejmě zdravíme i její partu holek, holky, pořádně si to užijte, protože některé historky z dneška možná jednou budou muset zůstat jenom mezi vámi. A já pro vás mám právě takovou malou seznamovací výzvu. Pokud Denisku někde potkáte a vezmete ji na drink, tak se stanete hrdiny dnešního dne. Možná si říkáte, no jo, ale přece nebudu obcházet každého a ptát se, jestli to náhodou není ona. K tomu jsem dostal pro vás jednu nápovědu. Prý je poznáte podle balónku. Co to znamená červí? Ale kdyby to bylo moc jednoduchý, tak by to přece nebyla ta správná sranda. Tak Denisko a vůbec celá parta, zdravíme vás do Vizovic. Užijte si to naplno, ať máte na co vzpomínat a hlavně, ať má ženích po svatbě co nejmín důkazů.

0: Tolik Selena Gomez a Marshmallow vetru Hit Rádia Zlín, chvilku po čtvrt na čtyři. A my si občas mezi kamarády děláme srandu, když přijde na téma důchodu. Nám je totiž v partě všem kolem 25, takže podle nás už na žádný absolutně nemáme šanci. I tak, ale dneska vyšel zajímavý průzkum, nebo spíš srovnání, jak je to momentálně s těmi důchody, kde srovnali jednotlivé kraje. Co myslíte, jak jsme dopadli u nás? No já vás nebudu napínat ani zatěžovat nějakou hromadou čísel, ale ve finále jsme skoro na průměru. Bez pár korun 21 tisíc to vychází na Zlínský kraj a nějak výrazně líp už se mají snad jenom v Praze, kde ale taky víme, že ceny úplně všeho jsou trochu někde jinde. Takže vlastně super zpráva, oproti zbytku Česka se u nás nemáme vůbec špatně.
1: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
2: A?
1: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
2: nepřežijí.
1: Naštěstí Baumax má řešení.
2: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
4: Jojo, bompary nebo hašlerky. Za každou sladkostí Nestlé stojí skvělí lidé. Teď můžeš být u jejich výroby i ty. Do Nestlé Sphinx Holešov hledáme operátory výroby a mechaniky. Nabízíme 28 dní dovolené, roční bonus, příspěvek na dopravu a další benefity. Nestlé Sphinx Holešov. Práce, která má chuť. Více na nestle.jobs.cz.
3: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: ke všemu, co právě děláte, a venku máme až teda na ten vítr v některých místech stále ještě takové počasí, kde je člověku nejlíp někde u vody. A jedním z ideálních míst je samozřejmě Baťův kanál, kde je to teďka ale kvůli suchu trochu náročnější, ale plave se dál, jenom si musí jezdit víc opatrně a hezky prostředkem, právě protože vody je málo. A mimochodem, věděli jste, že na to nepotřebujete vůbec žádný papír? Pro mě je to úplná novinka, protože my jsme se vždycky nechali povozit od někoho jiného, ale normálně fakt na ty menší loďky nepotřebujete žádný kapitánský průkaz, žádné zkoušky. Prostě můžete přijít do přístaviště a oni vám během chvilinky ukážou, kde je plyn, jak se to zastavuje, jak se vyvázat k molu a můžete jet. Si to představte, na jedno odpoledne vám všichni budou říkat:
1: ano, kapitáne!
2: Já vás neslyším!
1: Ano, kapitáne!
0: Jo, tak teď už linkyni.

0: Doufám, že máte příjemnou sobotu s Hitrádiem Zlín. Jinak vybavíte si, jak jste se jako děcka učili s penězi? Že to není jenom tak, ale musíme proto dlouhé hodiny pracovat. A vůbec kolik peněz je moc nebo naopak málo? Jak si připravit rozpočet, vyhodnotit, jestli si ještě něco můžete dovolit nebo ne? Většinou nás k tomu asi vedli rodiče, občas třeba i nějaké ekonomické obory na škole, i když tam to někdy bývá víc o nějaké teorii, než o tom, co máme šanci využít v praxi. No každopádně, teď byla jedna trochu netradiční možnost, protože na Univerzitě Tomáše Bati pořádali tábor zaměřený právě na finanční gramotnost pro děti do 13 let, kdy se tyhle věci učili pomocí her, zkusili si vydělat peníze, rozhodovali se, jak si na něco našetřit nebo kolik utratit. A to mě baví. Škola hrou fungovala prostě vždycky nejlíp.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou

0: při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno. Zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
4: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy a jak se tak dívám, tak na cestách je volno a to je dobře. Pokud ale zaznamenáte nějakou změnu, nezapomeňte o tom dát vědět taky do Hitrádia Zlín. Náš WhatsApp je připraven na vaše zprávy a hlasovky. 601 13 13 05.
1: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
2: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
1: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
3: Náplně hned.
4: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
5: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
8: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Do Hradozámecké noci, kterou dnes pořádá Národní památkový ústav, se zapojí asi 140 památek po celém Česku. Je to přibližně stejný počet jako loni. Vedle státních hradů a zámků je mezi nimi také přes 40 památek soukromých, městských nebo spravovaných spolky a institucemi. O 3. zářijovém víkendu se v Praze otevře unikátní podzemní prostor, takzvaný cizinecký vstup pod staroměstskou radnicí, si budou moci lidé prohlédnout během komentovaných prohlídek. Kde a jak se na ně registrovat, přibližuje mluvčí pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek.
9: Vstup na prohlídku je zdarma, podmínku je registrace na výstránkách pvk.cz, která odstartuje v pondělí na 30. srpna v 9 hodin ráno. Potrvá nejpozději do pátku 18. září do 11 hodin nebo do naplnění kapacity. První prohlídka začíná vždy v 9.30 a posledním 16.30. Cel zájemců je před dveřmi napravo od odoleje.
8: A délka samotné prohlídky je zhruba 20 minut. Nejstarší žijící osoba na světě, Britka Ethel Caterhamová, oslavila v pátek své 117. narozeniny. Píší o tom britská média. Žena v současnosti bydlí v pečovatelském domě v hrabství Surrey u Londýna. Nejstarší žijící osobou je od loňského dubna. No a fotbalovou Spartu opustil po 4 letech jeden z klíčových hráčů Asger Sørensen. Dánský obránce, jenž se po nedávném odchodu další opory Lukáše Harasnína nakrátko posunul do role kapitána týmu, odešel do FC Kodaň. Oba kluby dnes o transferu informovali na svých webech.
0: Už jsme na maximech pro ten dnešní den, 23 v plusu právě teď venku. V noci čekáme teploty kolem 12 a průběžně se ten odhad sice mění, ale zatím to vypadá, že večer ani v noci už pršet nebude.
6: Hit Radio Zlín.
0: A jedeme dál, tady na Hit Radio Zlín. Už jste byli letos na houbách? I na to se podíváme už za chvilku. Tak pěkné odpoledne.

Teďka je přesně to období, kdy jako malý jsem trávil léto u babičky s dědou a chodili jsme na houby a taky na borůvky, takhle hezky při jednom a ne autem, ale pěkně jsme vyrazili na vlak, který nás dovezl přesně na to místo, odkud už to bylo jenom kousíček do toho lesa, kam ještě babička chodila se svými rodiči jako malá. A vždycky mě fascinovalo, jak bez ohledu na to, jak hluboko jsme šli, tak pokaždé věděla naprosto přesně, kde jsme a kudy se máme vrátit. Má to ale jednu drobnou vadu, ona je totiž z Čech, takže když jsem se vrátil zase zpátky k nám, tak nevím, kam bych si tady vlastně do toho lesa zašel. A tak otázka na vás, pojďte nejenom mě, ale třeba i ostatním jsou bezradní říct, kam chodíte vy. 601 13 13 05, WhatsApp Hit Rádia Zlín, sem posílejte zprávy nebo hlasovky. A já vím, že tohle obvykle správný houbař úplně neříká, ale hele, zrovna tady čtu, že za loňský rok si průměrně každá domácnost odnesla z lesa víc než 6 kilo hub. A to je jasný důkaz, že se není čeho bát, že bychom si to navzájem vybrali. A jestli jsem vás nepřesvědčil, tak se pojďte aspoň podělit o váš příběh. Co se vám třeba v lese stalo, to by taky mohlo být hodně zajímavý.

0: se vám nechce dělit se s vašimi tajnými místy kam na houby. O tom jsme se totiž bavili před chvilkou tady na Hit Radio Zlín. A to, že kam na houby v Čechách bych věděl, ale paradoxně tady u nás vlastně ne. Ale přece jenom několik zpráv od vás dorazilo a já za ně moc děkuju. Mezi nimi i Věrka. Ahoj, já mám úplně stejnou situaci jako ty. Před 20 lety jsem se přivdala na Valašsko z Vysočiny a první roky jsem chodila do lesa jako slepá. Trvalo mi asi 5 let, než jsem si našla svoje místo. Tak vydrž a zkoušej, ono to přijde. Tak díky, ono na tom asi něco bude. Pak druhá věc je teda samozřejmě moje slepota, která funguje nejlíp zrovna, když něco hledám. A ještě zpráva od Alči z Luhačovic. Zdravím, jednou jsem šla za Pozlovicemi a asi 10 metrů přede mnou se ozvalo takové funění. Byla to celá rodina divočáků. No stála jsem tam jak přimražená několik minut, naštěstí se mě ani nevšimli a šli někam dál po svém. V tu chvíli jsem se sice hrozně bála, ale takhle zpětně je to nakonec asi nejhezčí zážitek z lesa, co mám. Wow, tak ale díky, že se s námi podělila, úplně tě chápu. Já jsem v tomhle taky úplný strašpitel, radši ani si nechci představovat, jak bych dopadl, ale super inspirace, aspoň už víme, co dělat, kdyby se nám to stalo taky.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
3: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
1: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Dneska to na Hit Radio Zlín pořádně žije, a to nejenom hity z našeho playlistu, ale taky hudebními festivaly. Už jsem se tady zmiňoval, že jsme společně s vámi na Vizovickém Trnkobraní, a protože to sám letos bohužel nestihnu se tam podívat, tak jsem byl zvědavý, jak to vypadá přímo na místě, a proto mám teď na telefonu Šárku.
1: Krásné odpoledne všem posluchačům Hit Radio Zlín, ahoj Marťo, no tak prosím tě, tak samozřejmě jako musím to říct, prohloupil si, že sedíš ve studiu, nejsi s námi ve Vizovicích, tady je to samozřejmě divočina jako vždycky, teď aktuálně na podiu René Dank, který přilákal, řekněme, ty mladší ročníky, takže jako já postávám vzadu, jenom se dívám ze zadu, ale jako je to fajn, no nicméně večer tady naopak bude něco, řekněme, pro starší, ale zároveň je to i kapela, která láká i mladé, a to Olympic, protože já věřím, že úplně každý si jako zaspíváme třeba Želvu, že jo, proč by ne, takže tohle nás tady čeká na Vizovickém Trnkobraní, dali jsme si tady dneska třeba i No Name a myslím, že je to velmi povedený ročník. Včera tady dokonce kvůli nějakým bouřkám létali stany prej, bylo docela divoko večer, kosovci museli skončit svoji show o kousek dřív, ale všechno dneska už uklizeno, dneska máme naopak hezky, tak jako chvilku sluníčko, chvilku mraky, takže člověk se i jako schladí trošičku, odpočine, takže já myslím, že je to tady skvělý.
0: No to je paráda. Hele, prosím tě, a kromě teda počasí, je tam dneska nebo letos vůbec něco speciálního, co bys mohla vypíchnout, co třeba tebe nejvíc překvapilo?
1: Tak například nás tady učili čepovat pivo, což je fajn, prostě přímo na pódiu, na Bčkové stage, jakože já myslím, že tohle každý prostě Čech musí správně umět, jo. Yes. A já nevím, jak vy, ale my kdykoliv máme jakoukoliv akci, kde je prostě pípa, tak se to tam řeší, jak správně čepovat pivo, takže na Trnkobraní nás to tady naučili letos, takže já už budu machrovat, až zase budu někde na akci. No ale například tady teda byla taky velmi zajímavá kapela, řekněme, s jménem Trnkovianka, což byly opravdu jako krásné valašské kroje měli na sobě a začali tam sypat takové jako hitovky, jakože hitovky stylem. Jednou Vysoký jelovec, pak tam hodili Evu Farnou do toho No Name, takže to bylo takové jako velmi zajímavé a hlavně to bylo strašně energické a zároveň byli velmi vtipní, jakože když před nima hráli No Name, tak potom Trnkovianka říkala, že měli docela dobrou předkapelu, takže to bylo fajn. Jako jo, myslím si, že jo, je to tady prostě krásný.
0: No super, hele, a přivezli jsme na Trnkobraní letos i my něco jako Hit Radio Zlín?
1: Samozřejmě, že ano. Chodíme tady v davu, rozdáváme tady naše frisbíčka, rozdáváme taky leskynarty, rozdáváme spoustu krásných drobných věcí a lidi se na nás vrhají jako kobylky. Nejkrásnější je, že máme tady sebou i naše oblíbené kondomy. A je tipný, že většinou si to někdo vezme, až potom zjistí, co to je. A normálně spousta lidí to vrací, jako že to nepotřebuje. Tak si říkám, jako jestli mají pocit, že jako po festivalu nebudou schopni, anebo jestli je to naopak taková jako vize, že prostě se nám opět zvýší porodnost ve Zlínském kraji. Tak doufejme, že je to Bčko, držme si palce.
0: Proč tam vůbec chodíte, když nepotřebujete kondomy?
1: Hele, a zároveň tady máme takovou krásnou fotosoutěž ještě, protože jsme tady v areálu Vizovického Trnkobraní postavili naše srdce Hit Radia Zlín, svítící, krásné, a postavili jsme ho tak hezky, že si můžete udělat fotku vlastně s Trnkobraním za zády, dá se říct, takže já se těším hlavně na večer, až se tam sama vyfotím, jak za mnou budou všichni pařit a tancovat a bude to skvělý, tak to bude taková jako hezká festivalová vzpomínka. Zároveň samozřejmě, kdo tu fotku si pořídí a hodí nám na Instagram a označí nás, tak může vyhrát takový krásný balíček. Máme tam pro ně reproduktor a máme tam pro ně spoustu krásných dárků od partnerů, je tam nějaké pivíčko, je tam nějaký merch Trnkobraní a spousta dalších krásných věcí.
0: Paráda, hele, tak díky moc, měj se hezky.
1: Tak se opatrujte a třeba příští rok na Trnku. Ahoj.

jste naladěni na vlnách Hit Rádia Zlín, tak díky za to. A mimochodem, zase jsme na Zlínsku v něčem nejlepší. Jak jinak taky, že jo? Tentokrát je řeč o takzvaném Airbusu, neboli autobusu na zavolání, který nás odveze přesně z místa, kde jsme, prakticky kamkoliv po městě. Ten totiž od července vyjíždí v Rožnově pod Radhoštěm a okolí a je o něj neskutečný zájem. Každý den tenhle, já bych skoro ani neříkal autobus, to je spíš taková větší dodávka, ale přepraví každý den skoro 60 lidí, každého z nich jenom za 15 korun a hlásí tak nejlepší start podobného projektu z celého Česka a už teď připravují další rozšíření. A ono upřímně, být něco takového i ve Zlíně, tak bych těm taky jezdil pořád. Na druhou stranu, v autě je jednodušší dát si na cestu ty nejlepší hity.

0: Za chvilku to bude třeba Mirai a Easy, předtím ještě Kelly Clarkson a Stronger. To je takové dvě motivační pecky hnedka po sobě. Tak si to pojďme užít.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.

0: Magic. Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
3: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
2: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
4: tisku.cz.
5: Náplně hned.
6: Hit Radio Zlín.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy a smekám klobouček. Ani teď nevidím a ani nehlásíte jakékoliv dopravní komplikace, tak jsme to na cestách dneska zvládli v poklidu, ale kdyby náhodou, tak vaše dopravní info pište nebo posílejte v hlasovkách na WhatsApp Rádia Zlín 601 13 13 05.
1: Hledáte prázdninový program pro děti? Vydejte se do Říše pohádek v Galerii Desítka. Čekají vás pohádkové postavy, zábavné hry, tvoření a příjemné prostředí pro celou rodinu. Otevřeno je denně od 10 do 17 hodin v 10. patře obchodního domu Zlín.
2: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
3: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
4: Za každou sladkostí Nestlé stojí skvělí lidé. Přidej se do Nestlé Sphinx Holešov. Hledáme operátory výroby a mechaniky. Více na nestle.jobs.cz.
5: On air.
1: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
6: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Výdaje na humanitární dávku pro uprchlíky z Ukrajiny i počet těch, kteří ji pobírají, klesají. Meziročně se snížily zhruba o třetinu. Letos za první pololetí úřady práce poskytly uprchlickým domácnostem 3,63 miliardy korun. Asi o miliardu méně než před rokem. Klatovy při svozu odpadu vstoupily do nové technologické etapy. Jako první v plzeňském kraji mají elektrický vůz, který smetí odváží. Nový automobil je výrazně ekologičtější. Přínosy více přibližuje mluvčí města Radmila Nagovská.
7: Hlavní výhodou elektrického pohonu je skutečnost, že při provozu nevznikají žádné lokální emise. Vozidlo je také podstatně tichší než běžné dieselové motory, což ocení obyvatelé ulic, ve kterých se odpad sváží v ranních hodinách.
6: Nový svozový vůz vyšel na více než 10 milionů korun. Spojené státy dnes ráno zavedly 50% clo na kanadský dovoz v hodnotě 20 miliard dolarů. Kanada plánuje reagovat stejně vysokými cly. Kanadský premiér Carney oznámil, že se rozhodl obchodní jednání s USA pozastavit. No a organizátoři příštích olympijských her v roce 2028 v Los Angeles oznámili, že už překonali hranici 6 milionů prodaných vstupenek. Své majitelé už má drtivá většina lístků, jež byly v prvních dvou vlnách k dispozici.
0: Na některých místech Zlínského kraje už se nám to začíná pomalu zatahovat, pořád ale platí, že pršet by snad nemělo, tak snad se rosničky trefily. Co ale vychází z měření a mělo by odpovídat určitě, to jsou noční teploty, ty by se měly držet na 12.
5: Hit Radio Zlín.
0: Řítíme se do poslední společné hodinky na Hit Radio Zlín a za chvilku se s vámi podělím o jeden mega bizar. Tomu fakt neuvěříte.

Tohle byla definice pohodové nálady na Hit Radio Zlín Live. No a nedávno se tady u nás ve Zlíně pod kongresovým centrem změnilo, jak funguje ta křižovatka. Nově už neodbočíme směrem na Otrokovice, musíme to různě objíždět a možná i si u toho tak jako lehce zanadáváme, ale hele, časem se s tím třeba smíříme. Teď ale pozor, protože v Brně, kde jinde taky, povýšili absurditu na novou úroveň. Tam totiž u koupaliště Riviera postavili nové parkoviště. Krásné, obrovské, přes 400 míst má. Jenže od něj nevede žádná cesta k té vodě. Takže lidi přebíhají tři pruhy silnice, prolézají mezi vysázenými keři, někdo si to štrádoval dokonce i prostředkem kruhového objezdu a ono to jako není daleko, asi 100 metrů, ale tady to někdo úplně nedomyslel. Mi připomíná zase hlášku ze Sněženek a Machru. Je to sice dál, za to

0: Petru Hit Rádia Zlín a nevím, jestli si to třeba špatně pamatuju, ale za nás, když jsme chodili do školy, nebyl jediný den, který by nám odpustili, že jako prostě chodit nemusíme. A teď jako nechci v žádném případě znít, že si stěžuju, jo, to vůbec. Spíš jenom jsem si na to tak vzpomněl, když tady čtu, že na 14 školách po celém Česku letos budou začínat až 7. září kvůli různým rekonstrukcím nebo i přístavbám, které se ještě nestihly dokončit. Stejně, to nejlepší volno je to, které si člověk sám nenaplánoval. Třeba když máte naplánovanou nějakou schůzku, na kterou se vám že ale jako vůbec nechce. A najednou přijde zpráva, prosím tě promiň, já nakonec dneska nemůžu. Prostě jo, konečně někam nemusím. Hit
1: Radio. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

chvilku před půl šestou vám hrajeme ty nejlepší hity tady na Hit Radio Zlín. A kdy jste se naposledy něco naučili? Jakože jste si sedli, koukali do knížek nebo něčeho a prostě se snažili naládovat do té hlavy nějaké nové znalosti a vědomosti. No jestli to bylo nedávno, asi máte v živé paměti přinejmenším to, že do té hlavy už x let po škole to moc neleze. To ale nezastavilo 150 pedagogů, ti se sjeli v Buchlovicích, aby si předali zkušenosti a naučili se, jak udělat tu výuku zajímavější. Ono takhle to může znít docela jednoduše, ale učit z někoho tak, aby to bavilo, to je fakt řemeslo. Schválně si na to vzpomeňte, až budete doma po páté vysvětlovat, jak se v telefonu zvětšuje písmo. Teď zpátky k muzice, tady Liquido.

0: Tady na Hit Radio Zlín se blíží ke konci naše společná pětihodinovka. Dneska to tu žilo, a to hlavně hudebními festivaly. Podívali jsme se díky Pavlovi a Šárce na Bouzov a taky do Vizovic na Trnkovraní. Prozradil jsem vám, na jaké koncertě se můžete těšit v tom příštím roce a taky jak se stát kapitánem. Tak snad vás to bavilo stejně jako mě. Teď už je ale čas se pomalu rozloučit, protože můj dnešní prostor je u konce. Tak se mějte fajn a mějte fajn zbytek víkendu. I v příštím týdnu se ale spolu neuslyšíme, protože já vyrážím po dlouhé době na dovolenou k moři, ale nebojte, nebude to zase tak nadlouho. Tak ahoj!
1: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete mléko Madeta jihočeské polotučné s aplikací za bezkonkurenčních 7,90. Šťavnatá vepřová krkovice, kilo za 109,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
2: Šrouby, vruty, matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nýtky jedině ve Slušovicích u Dostihovky. Ve Slušovicích u Dostihovky. Hit Radio Zlín.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu. Hit Radio. Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetů se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží, teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens, půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno, zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Hi, it's me, Rita Ora.
7: I'm Macklemore.
8: I'm Dua Lipa.
0: On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 18 hodin, krátké zprávy a David Račák. Dva vrtulníky z Česka budou pomáhat v Srbsku s hašením přírodních požárů. Vrtulníky soukromého provozovatele vybavené velkokapacitními bambivaky zůstanou v Srbsku 5 až 7 dní. Země podle hasičů čelí vlně extrémních veder a rozsáhlým požárům v přírodním prostředí. Už 200 tisíc cestujících ohodnotilo svou jízdu vlakem. Tuto možnost mají v aplikaci Můj vlak. Podle dosavadních dat jejich spokojenost roste, co k tomu přispívá, prozradí mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
10: K rostoucí spokojenosti přispívá především rozsáhlá obnova a modernizace vozidlového parku a pokračující zvyšování kvality služeb. České dráhy v posledních letech uvedly do provozu stovky nových nebo modernizovaných vlaků a investují také do digitálních služeb, které zákazníkům usnadňují cestování.
9: Cestující se nejvíce pochvalují nákup jízdenek, ten hodnotí průměrnou známkou 4,69 z 5. Den po vítězném vstupu do mistrovství Evropy proti Řecku čeká české volejbalistky ve skupině B v Brně zápas proti Rakousku. Hrát se bude od 19 hodin a stejně jako v pátek budou domácí svěřenkyně trenéra Janise Atanasopulose v utkání favoritkami. Češky zahájili šampionát vítězstvím 3-1. No a pojďme se podívat na zítřejší počasí. Podle meteorologů má být jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy, během dne přechodně až oblačno a na horách ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, tisíc metrech na horách kolem 13.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio Zlín.
5: Zlepši si náladu.

0: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
1: Já chci hot dog.
2: Já mám chuť na matcha latte.
3: Taky beru hot dog a klid v autě.
0: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
1: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
4: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
1: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
5: tisku levně.cz.
6: Náplně hned.

0: svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio Zlín.

0: www.mysport.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou lhostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
2: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.

0: Rádio Zlín.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: plot má. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
1: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
2: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
1: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
3: tisku.cz. Náplně hned.
4: Za každou sladkostí Nestlé stojí skvělí lidé. Přidej se do Nestlé Sphinx Holešov. Hledáme operátory výroby a mechaniky. Více na nestle.jobs.cz.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.

0: velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
2: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
1: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
3: Tisknu levně CZ.
0: Náplně hned.
4: Jojo, bompary nebo hašlerky. Za každou sladkostí Nestlé stojí skvělí lidé. Teď můžeš být u jejich výroby i ty. Do Nestlé Sphinx Holešov hledáme operátory výroby a mechaniky. Nabízíme 28 dní dovolené, roční bonus, příspěvek na dopravu a další benefity. Nestlé Sphinx Holešov. Práce, která má chuť. Více na nestle.jobs.cz.

Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.

0: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: Rádio Zlín.
1: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
2: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
4: Zlín Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
5: Hit Radio Zlín.
6: Zlepši si náladu.

0: kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177, www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
1: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikon Auto ve Zlíně již dnes.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
3: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Zlín.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic.

0: Hey, this is Ava Max.
1: All the hits.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Zlín.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si.